člověk sám žalil. Vydýchal, nechal, provejte se glasa. Žalil, můžete už glasně.